0: aber Pekka Plinze na Pek. Vo sebie čikiš maja so vo domske abo ležovnosť starač, dobia so dys a dys tež sami s remelsnikom stač. A vo tem spieva Michal Cyš. Hač moler, reznik abo peka. Remeslo so ve serbske hučbie přeco zaso vopspieva.
1: Crescendo. Hudba krótko a svodko.
2: Semanieduška je nám spieve predstavu, kotrež remeselníku abo remeselníske dživo v obspievania.
3: Remeslo, dženca a juce. Serbským rozhlasom.

0: Nedomě na pošestřich.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Jednač, rozsúčeč a přichod tvorič. Pod tutym hesłom zetka so čera v Budyšinie niedže 100 vodžacich předovzačelkov a předovzačelov z regiona. Na što na tym předovzačelským fórum je Hornie Vúžice, džeše miestrujem o to, kak jednania předovzačov z najšelakorišmi partnerami k vúspěche viesč. Nimo to predstajichu v občelnice moderne, motivovace dživové modele a diskutovachu o tym, kak mieli konstruktívne z konfliktami v obkadžič. Što na tym předovzačelský fórum Hornie Vúžice je sa v serbským ľudom ansamblu odmiu. Spojstnenom girlande při zakodže cirkve a znutornost čuzája vesnenio v smyčkecach dženca večo svedženský konstiginia skvádnostnie 125-letnou obstača tamnišie evangelské cirkve. Po nutornost či sleduje prednoškvo staviznach vosadného živenia. Veršk jubileja sú svedženské kemše nedželu poponiu, na kotre svedčí vosada s dobom domkovanku. Smyčkečanskú evangelskú cirkvi je drežanský architekt Voldemar Kandler načisný a tvás se převodžal. Základný kamen bú vylieče 1900 položené. Posvědčená bú cirkvi potom 1901. Smyčkece přísúšia v osadnému zviazky Halštru protece Smyčkece. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojarec iniciatíva Civilna Kuráža a ďalší partneroja tele dny na podoky ve septembri leta 1991 v Vojarecach. Tede dojnče ve vúžickým mieste k eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajinách dživačerov a požadáriu azyla. Pravicansci extremistča mietachu pod Příklevskom obedleriu kamene a molotov koktýle do přebyvaniščov, tak sa dobiachu je v obedleriu opuščič. Z vopomnenským Kým týdženom chcieťa organizátor o dialog mie s vobedlerami zmožnič a pomáč podovky vujasnič, so nebe so tole hižo vospitovalo. Vúmiestvo a viedomosť ve Vúžice sa zjednočitý. Tutomu hesvu venuje sa nová ústajnca ve Vúmiovskej hali ve Zorelcu. Čenca večer přelátku s mienom The Sun Has Been Eaten v Oteru. Vidieť sú nej tvorbe, ktorýž nastachu s Romanem Džile regionálnych Vúmiovcov s Nímským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kazus ze Zorelca, miestrujem tiež videová instalácia Strach serbskej Vúmiovče Katie Reorec. Přelátka je hač to 10. októbra přístupná. Na 24. septembra venuje sa v nej kolektív Vakuum s Giovanničku témie Serbske utopie a futurizm. Pod heslom Five Lakes One Way je čera Čechovka Pavla Petrova 5 zvisovacích jezorov ve Vúžické jezorine přepúvala. 24-letná púvaka na druhé distance z Rumburka je 11 kilometrovskú čaru ze Zvokomorovska hač do Rajnského jezora ve niečo 6,5 hodiny zmištruvala. Plánované 50 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerovša akcia ve Vúžice pospět rekord na stajč, ale športové vúžadanie. Čechovka chce sa na každý pád do Vúžické jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to vône vychu, naše dženznejšie povestče, kýž namakáče tiež na našich internetových stronách a v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive s Librom v Budyšinie pokáza tu chvíľu 14 stopňov, k tomu čaja mročele na nebiu, hač do popolňa vúľadáme skýry viac mročelov. S blakami má so tu a tam všetko zase raz podešťovač po honi v Užice. Na večer so potom trošku uvietri a slunce so tiež ešte raz přizemí. Žive s Librom te zalieze dženca na maximálne 20 stopňov ve bio dňa a k tomu duje cuny viecik z juha zapada.
0: Na nohce pani Petrova přichodný kruč po čornom halštrově kloštorské vodže a zadkuli půjč po můj těmo čanč molí.
2: Na boku s nízko si já myslu, he. Tak si já se odstaneš.
0: No když to tak deska to řeká, deska, když to započeš půjč, víš, to boh možno šafi. Štůjš dobí ze autodrohy 4 dele na smí Otendorf okryla, tam přes státnu drohu, tam je droha zaurěna, lepě prajne tam sahači, tam stý skuncované Češko-transport a potom tam totiž je začinené do Vobiju smíru, podekým tam neměli delejíč ili dobíče tam lang. 4 po napu 6.
1: Serbský rozvoz.
0: Když máte něště na útroby, potom so přízevče 0591 7 34 100 a potiž přes chat to věc, co funguje.

Našu hudžnú myšincu ve hodžení je miest 6 a 7. To je Kirsten Mercec a to je Veronika Kalinučcina. Žaden človek netreba na moc a živienie.

0: se tam těsat do fůjn kongres dosti. Tyle dny, že slyšeli se ve Helsinki od Miwa, to jsme tyž včera například v našich pověstčách informovali a na prvním dňu zabírachu se čvonojo fůjn zvěce abo dvůryčnosti ve šulstvě, ve médiách a tyž ve strůvodnictvě a na sociálním polu. Ve finské stolice Helsinki po takým zonichu delegáča národných menšin Evropy, so maja ve finské paralelně šulské systéma, jeden finsko a jeden švédskorečne, hač runěž v učině a švédskorečace tam veniko troch končí na chyničce procent, 5% ľudnosti. K zámam, kýž jako menšina tež na teritoriu finské bydla, naspomní státna sekretárka kubanského ministerstva finskeje, jenož nakromně, so koncentruje so zromadne dživo knižostva s ľudom zámu na vůlku tému vujednania a so záručeja vůčbu ve zámi. Jeli treba tež digitálně. Hevak so k zámam ničo nepraji. Zato pak čím jace kričným pravám Švédov ve Finskej, k tomu slúža s dobom, zo maja Švédojo jako menšina pravo na vúživanie svojej mačaštiny, tež na sociálnym polu a ve strúhodnistie. Štúž tam dživa, ma dvúrečný byč. Hač je to tež model za Serbu, prašiše so Bogna Korenková předsedu domoviny Davida Statnika.
1: Zasadž doby jen čak prajč, so máme my viste ramiku umínenia, európsku kartu, ktoráž předpisa, zo tež ve sociálnym a tež ve strúhodnistým polu so serbské reč vopkýč buje. A ja pokazám tu tež na aktuálnu diskusiu vo korone v Kamencu. Same celé jasné, hej, tam, když ľudžo maja nuzu a když snano ve vistých situáciách treba ja jenu spíšnu reakciu a jenu empatickú reakciu, je vážno, že tuto systém tohle tež zmožný. To nie je jenošené prašenie, ja treba mien plesto, zobe ja to ve srbštine praju, ale když napríklad ve staroniach, tam, když ľudžo, když ze strôdnických příčin svoj duch hižo nemôže ja plne vúživať a snano tež spaduje ručo do svojej reče dečatstva, to nie je přece jenoš nemčina. A tam druhý so tak nešto vopkýč povač.
2: Što po takým jako příchodné činico je pravo na srbštinu mojedla ve všetkých staroniach vúrečného regiona zaručené?
1: Jako prvně se by najprve raz to letiš vúživač, dokud dobujeme tej sprony boč, kelko štátnych abo zjavných poslúžbou se by požadáme a z celé nepřizivíme zospomeme Serbia. To by ten první krok byl. Potom sú viste veci tež výžomné, hač je to netko lepšie cudnictvom, hač je to při odličeniu dávkov, hač je to ve koroni abo druže. Ja som, ako byšu teda diskusia o kamenčan koronu, prípadne tež mi jeden termín ve koroni a som si tuto život činou a som pravde dere, je li im to vážne, da pundu ja tež do tuto korone a budu srbce postrovič, to je fungovalo. A in dobe pak si te prašenia stajč, kak husto my tež z naši ryču v oproče zjavne výžomní sme.
0: To praj předseda domoviny David Statnik a to po zboku 70. FUN kongresa ve finském městě Helsinki. Džesač do naposled po zboku 70. FUN kongresa ve finském městě Helsinki. Džesač do naposled, Michal.

0: nákladné auto.
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na naši tvárnišču.
3: Pýtam niečo.
0: Što da je, bagoro?
3: Ja, sem trepomov, stary.
1: Dau, bagoro.
3: Tola miešava. Vidžu auto, ale je nesvišu. Najskýre sem ja pomovu v uchy.
1: To by jenož pustové auto.
0: Pustové auto jezdí z milinu. Tohle je nesvišiš.
1: Milina je přišot.
3: Milina je přítomnost. Dole sem ja nasviče dživa, co vele z milinu. Ale tola nic tvarske jezdí dva.
1: Haj.
3: Nic věno, Míšova?
1: Nic tak celé. Ja možu tež milinu dživač, jeli to cu?
3: Ty tyž?
0: Ja tyž o tem rozmysluju, hač dám so přetvarič.
3: Ja nic. No predstajte si, baga bez dízela.
1: To hižo dała.
0: Bagoro, dyrbíš časom hič.
3: He?
1: Hevak stejš boze muzeu za oldtimery.
3: Za što?
1: Muzeu za zestarjene jezdžidva.
0: Trude če tam zapnu, zobychu vopytovariam pokazali, kak su auta niede dživali.
3: A hevak?
1: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a so zaprošiš?
3: Ničo ne bude. To ja ište mene vutraju hač tu vašu milinu.
1: No potom, da bi se raz přeladač dač, hač muža tež tibje přetvarič.
3: Kole skecle, da se i ženi misli u nebech, přitem cutala jenoš djera reč.
0: A s tem činime njetko dale, vod samo so garaža njetvari.
1: Haj, tvarime garažu, sem polna betona kišce vohon.
3: Milina, abo nic, Milina. Dođiva.

0: na posedmiště.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Jednač, rozsúdžeč a příchod tvorič. Pod tutým hesom zetka so čera v Budešinie niedže 100 voľžacích předozačelkov a předozačelov z regiona. Na štonatým předozačelským fórumie Hornie v Užice ďeše miestrujem o to, kak jednania předozačov s najšelakorýšimi partnerami k úspechy viesť. Mimo to predstavichu v občilnice moderne motivovace dživové modele a diskutovachu o tým, kak mili konstruktívne s konfliktami.

speaking. Sedom dňo za tydžen, 6 minutinov do 7 minutin. A pravidłownie vás tiež na to skečňam vúčivať tiež poskytky kolegov, kýž online přinožky přihotuja, bolebe tiež vúčivať napríklad poskytky live streamu. To šako reka, zašako netrebaš potom so dopodňa niče pred televízor sedneč, ale tiež popuču môžeš slúchať na to, štož kolego jo informuje a rozpravuje ja. A tak sem zoniva a si moja tiež naposkač čeravšu novinársku konferencu DFB a potajkým, kak je Jürgen Klopp jako nowy, no haj, šef nímskej vúbranky tam rozkvat, kak je so zakujš doho rozsúčiu potajkým, kak je nowy mústvo nastaju. No haj, tak je o tym povedal čehodla je Mark André Ter Stegen, jeho prýni muž ve Rotach, čehodla sadži vo sebe tiež na defenzívny stôp a čehodla chce tiež viestu národnú hordosť si za sov ročo zdobyč a prajč moc to nima nekaký přísvod, když potom tam ve stádiu Nímsku kohoj zmavuješ a... No a tam jsem si sama na ramenu klopovala jako motivacijská trenérka Grmichová. Tam je mi opravdu Jürgen Klopp tež ze svůtroby řečal, jako je praju. Podpírajte nás, podpírajte tež vo sebě modých rajerů, stejte za nami, tak so tež víme, so jste doma, so jste ve stádiách. No a nic přeco jinož na to ladač, to je so nimo kulivo, ale tež dopredka ladač a pohoňovač a kvalič. Runě tak to je. Podajkým čera je so novinárska konferenca tež ve livestreamu přenošovala a po mojim svodže by mua hišče nohaj medla 20 minčinu dali hič. Abo so podlišič tak přijomna, kajž tuta konferenca tež při posluchaniu bie. Dobranie přije srbský rozvoz 4 minči do 7 minut.

0: aber pjeka plinze na pjek. W osobie Čikiš maja so vodomske abo ležovnosć starač, dobia so dys a dys tež sami z remelsnikom stač. A o tym spiewa Michał Cysz.
1: Dys ja twarju, sem kreatívny rady čenju, štaš súkaš...
0: Hač moler, reznik abo pieka. Remeswo so we serbske hučpie přeco zaso vopspiewa.
2: Crescendo. Hudžba, krotko a svodko.
3: Aj so mani duška je nám serbske spive predstajú, kotrež remeselníkov abo remeselníske dživo vopspívaja.
4: Remeslo, dženca a juce. Serbským rozvosúkom.

pochybe Dortmund, že v tamnejším stádione je stičná kacíča. Oni to přetrač v O2 aréne v Praze bych noha i skupinu před 2 letami aj videla. No to by šon tešiště. Rian a hodne si bobladač. Do Kulova náreje? No vězo. Tam do Jakubecového Vustava v Kulově ze srbské skupinu Already. To jsou Leonardec Hulca a Přečeljo a skupina Popsov mě tam tež podla. Rejovanská skupina Votava tež. Tu již měče dženca tam Riane Vičo. No smyčky se svědča, o tom dženca cibraně tež již rozpravujeme. A to chceme pokazat na to, že dženca Vičo šestčich tam girlandu pověsnu. Potom je zahajenská nutornost a potom přednož k cirkvinský staviznách ve svědženským staně. Domkovanku chce, že tam ve obvuku tuto svědženia tež potom svědčič nedželu, to jsou svědženské kemše a s dobom tež Domkovanka. Domkovanku svědčí tež Rakečanská evangelská osada nedželu. Kemše jsou do půdňa džesačích se začahom dětší a programom pěstovanie. Nazemské zpívanie, tak rec nazemský koncert v cirkvi v Burghamorie, dženca večo spečich s muským korom z Váza a nedželu dvojce nazemský koncert junu s korom Lipa ve Slepom v Serbském kulturním centrum je po půdňu 4. A potom ještě raz nazemský koncert ve Salově, tež po půdňu 4. ve Tvorstvovom domě. Dvěma je zmija ve kapauce Nešpo, potom se dá tykanc a kofi, no a potom koncert, když vystupí děčaca rijovanská skupina z Britnie, každýž zpíváka Milena Vočarec a Maty Džislav.

0: nábožné slovo.
1: Tema dženca Mirko Pohonč ze Svotrova.
2: Nedavno zaslyšach americkým action filmie nimale filozofisku sádu, kotruž nebych tam očakoval. Raja praj vosreč dialoga, naše živenje je zuma našich rozsudov. Trichy, myslach při sebi, sme so za te abo tamne povanie rozsudžili, abo so rozsudžili s tutem partnerom žive byč. Džin votednja tvoríme mnoho vážnych abo tiež mene vážnych rozsudov. Tak so zdá, so obstej naše živenje jenož z nekajkých rozsudov. Tež pak trošku vúbšo rozmyslujeme napadne, so nímame všetko sami ve hošči. Môže mienujúce byč, so sú druze rozsudy tvorili, kotrež naše živenje direktne abo indirektne voblivuja. A druhé stanie so nešto celé neočakované a neplánované. Štú je za tým ciau, abo bychú to jenož zákonie fyziky, toke sme človekojo, nemôžeme Bohu do kartu ladač. Nie, přicpývam Bohu viace. Sem přesvedčené, so vun v našim živeniu skutkuje, hac pomocu prírodnej zákonie abo nic. Bože púče sú potajné, sú spisarov Biblie přeco zase zvieščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, so nie sme sami za šo zamoviči, ale so ma nikto druhý posledné slovo.
1: Dopraj Mirko Pohonč z Votrova, v nadoku a zamovitosť či tam nižšie je v osade.

0: Jednač povosimy się.
1: Policja z G.
2: Včera rano dojdzie we Kamencu na budyskie drozy ke wopkanemu niezbožu. Tam je dzielča 20-letný šofér nakładného auta, kontrolu na tjezdči dvom zubio, dorie bie zajo a po nabok padnu, LKW tun dobrachu wotvlec, droa bie za to viacor hodiny zašlahana a vecna škoda nie jeszcze jasna. We Wuricach pola Budyšina je policia paducha lepiła. 60-letný je so spytał namocne do viace svojbnoho doma zadobyć. Bupak od svetku Wopkejčbovane, ki su na polcaje zvonili, zastojnice môžachu muža potom namiestne zajeć, mieše tež nimale 3 promile alkohola ve krej. Na A4 su zastojnice sredu spiešnosť kontrolovali a tom je s hornim vujezdom a svoni boršču tam na vysokosti Pričec. V dvema hodinama je bie tam 824 jezdži dvou popuču, 430 bychu přes spiešne popuču. Rekord nastaje Audi z polskej značku, kýž je ze 130 km/h do radara zaju, kýž je než 80 km/h dovolené. Konsekvenca 200 euro pokute a jeden dybk ve Flensburgu. A včera rano do miachu nevšedne pad v Bivej Wodze, tam je jedne minisvinko se s domacnosti čeknevo, ponce po Bivej Wodze hajšo vobladavo, popuču tam bylo, zastojnice spytahu svinko popadnič se čerstvim sádom, ale te svinko teho šetce zase čeknevo, hakle vonjuj vobornice su zvirečo pon popadnili a možahu je zase vobsedžace ročič.

po samozřejmě kjat náš švědlek naši s čem. A v osobitě zpěvem za klinčachu tyž včera na zarodže budeské pěstování Jan Rade Serf. Vela!

0: nakladné auto.
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim stavnišču.
3: Pýtam niečo.
0: Što da je, bagoro?
3: Ja, ach, sem trepo moho stvary.
1: Kau, bagoro?
3: Tola miešava. Vidio auto, ale je nesvišu. Najskýr som ja pomovo v uchy.
1: To by je nož pustové auto.
0: Pustové auto jezdí z Milinu. Tohle je nesvišiš.
1: Milina je přišot.
3: Milina je přítomnosť. Dúha som ja nasviče diva, co vele z Milinu. Ale to len nic tvárske jezdí dva.
1: No hej.
3: Nic vienomíšova?
1: Nic tak celé. Ja môžu tež Milinu dživač, jeli to cú?
3: Ty tež?
0: Ja tež o tom rozmysluju, hač dám so přetvarič.
3: Ja nic. No predstajte si, baga bez dízela.
1: To hižo dáva.
0: Bagoro, dýrbíš časom hič.
3: He?
1: Hevak stejš boze muzeu za oldtimery.
3: Za što?
1: Muzeu za zestarjene jezdžidva.
0: Trude če tam zapnu, zo bychu vopytovariam pokazali, kak su auta niede dživali.
3: A hevak?
1: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a so zaprošiš?
3: Ničo nebude. To ja ište mene vutraju hač tu vašu Milinu.
1: No potom doby sa raz přeladač dač, hač muža tež tybie přetvarič.
3: Kole skecle, to sa i ženi mysli u nebech, při tem cutala jenož dierreč.
0: A s tým činime nietko dále, vod samo so garáža netvarí.
1: Hej, tvaríme garážu, sem pona betona kišce vohon.
3: Milina, abo nic, Milina. Dodživa.

0: Nidom je napo dživičich piatkrano dobre ranje.
1: Serbski rozvoz. Povjestje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Jednač, rozsudeč a přichod tvorič. Pod tutym hesłom zetka so čera v Budyšinja niedže 100 wodžacich předovzačelku a předovzačelu z regiona. Na što na tym předovzačelskim forum je Hornje Vúžice, dźeše mjestrujm o to, kak jednania předovzaču z najšelakorišimi partnerami k úspěchi vesć. Nimo to predstajichu wobdźělnice moderne, motivovace dźěłowe modele a diskutovachu o tym, kak měli konstruktivne s konfliktami wobkadźeć. Štonate předovzačelski forum Hornje Vúžice je so ve serbskim ľudom ansamblu wotmiel. Spojsnenom Gerlande vjesneno při zakoče cirkve ve Smičkecach a znutornosću zají sođenca večo svedžinski konstiđenja skladostnje 125-letno vopstača tamniše evangelske cirkve. Po nutornosći sleduje přednoškvo staviznach vosadneho živenja. Vjašk jubileja su svedžinske kemše neđelu popovnju, na kotre sveči vosada s dobom domkovanku. Smičkečansku evangelsku cirke je drežanski architekt Voldemar Kandler načisno a tvar se sobu převođav, zakvane kamien bu veliče djatnače 100 položene. Posvečena bu cirke leto pozdišo djatnače 101. Smičkece přisušeja vosadnemu zvjerske halštru protece Smičkece. Vúmjostvo a vědomosť ve Vúžice sa zjednočite. Tutomu heslu vienuje sa nová ústajnca ve Vúmjovskej hali ve Zorelcu. Dženca večo přelatku s mienom The Sun Has Been Eaten voteru. Vidieč suvené tvorbe, kotrež nastachu ve zromadnem džile regionálnych Vúmjovcov s Nímským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kasus ze Zorelca. Miestrujem tiež videová instalácia Strach serbský Vúmjovče Katje Reorec. Přelatka je hač do 10. oktobra přistupna. 24. septembra věnuje sobě nej kolektiv Vakuum s dživaničku témě Serbske utopie a futurism. Ze viacerými zaradovaniemi spomínaja miesto Vojarece, iniciativa, civilna kuráža a ďalší partneroja tele dny na podoky ve septembrie leta 1991 v Vojarecach. Tede dojenže ve Vúžickým mieste ke eskalácii a rasistickým nadpadam na bydlenia v Ukrajinich dživačerio a požadario azyla. Pravicarsce extremistča mietachu pod přikleskom obedlerio kamene a molotov koktele do přebyvanišču, tak zo dobiachu je obedlerio opuščič. Ze vopomne Nenským tydženom chce to organizátor rojo dialog mies vobedlerimi zmožnič a pomhač podavky vujasnič, za nebe se tole hižo vospitovalo. Pod heslom Five Lakes One Way je čera Čechoka Pavla Petrova 5 zvisovacích jezorů ve Vúžické jezorině přepůvala. 44-letná púvaka na dlhé distance z Rumboka je 19 km skučáru ze Zvokomorovského hač do Rajnského jezora v niečo 6,5 hodiny zmištruvala. Plánované by 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerovša akcia ve Vúžice pospět jen rekord nastajč, ale športové vúžadanie. Čechovka chce sa nakoždý pát do Vúžické jezoriny nauročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to one bychu naše povestče, kýž namakáče celý deň na našich internetných stronách a rúne tak v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce sa všet, co zásom je zmročele mi skrutka pokaza, ale netko rúne zaso skýry širý úpad a vonka. Žive slibro, te pokaza dále štonače stopňu, hač to poponia, môže sa s blakami podešťovač, vostanie dále šire a na večer sa potom trošku vujetri a slunce svičí, k tomu prehoďa nás cunivicik z juho zapada, žive slibro zaleze na maximálne žiadnače stopňu dženca, juce, potom podobne upada, bude miniate trošku čoplišo s 20 stopnemi a nedželu haj skýry mročele a dež pri 22 stopňach.
0: To by ta dež môže byť šlínka za jeden spiu. Zuni witzig.
2: Nein, hat nicht gerade alle.
0: Aber na doch, ja, doch, ja, pompuje. Also, na puche. Tam so nicho nestawa dobru je. Zuni witzig, a dobru je zvuk.
1: Serbski Rosbus.
0: Ratschonitz, doch, ich war na puche, wirklich.

0: Minine kunst dženja je hočiska vosada vopravdje vosebite cirkvinski jubilej svičiva. Vo džencnišeho sviči drevo vele menša, ale nic menje važna evangelska vosada narodnine. Reka to 125 let cirkvi v Smičkecach. Na 12. nedjeli po Trinitače, po Svjatej Trojce, dojedžeš se na dopodniše kemše vedžo, zo su to džečace kemše a zo budže predikantka Saboka Strupina, Anne-Marie Simonova.
1: Pozdravljuji a zvamuji vas všemocne a smilne o Vodc, Syn a Svjatej Duh.
2: Amen.
0: Cirkej z drevjanymi vaukami, vulkim kšižom na pobočnej sčinje a skerje małym votaniščom skutkuje přeprošaca a nic jenoj ščopvych vonkunych temperaturu dla miła. Štož ledenichtun vie, zoma cirkej dvojnicu, potekim nimale na kamen podobnu sotru, poveda Kristina Meškankova.
3: Also architekt Kandler, kišo tu v Smičkecach an šu cirkej tvarju, je tež v Neudorf, v Novej Vsi, tak rec v Rudnych Horinach je cirkej tvarju. A jo tam najskýr te samsne plane zas vúživau, možno te boli jemo z Zvosadu v Zajfem a v te cirkvi potom tež a v opravdu. Jo jara vele podobného a dos momentam ľudská seži, som šun tež kus doma čuli.
0: A zo bychu so všice hosťo, jubileja, kajž doma čuli, je mała evangelská vosada z vulkej pomocu viesna ňou svidžins přijotovava. Svidžinská gerlanda při zakođe cirkvie ma od dženca večera na vosibite sjatk pokazač, kajž tež nutornosť, kotraž budže na pół sedmich. Potem sčiu je přednož kvot cirkvinských staviznach. Jutřiša sobota víta vo sebě od popodňa svojby a večer starých a mladých na reje. Věršk sú nedělne svědženské kemše popodňu 2. maj, kotrež nepokazaja jenož na jubilej, ale tež na cirkvinské leto. Vosada chce svědčiť domkovanku.
3: Sobotu dopona budžemo môj cirkej pešič, rád ľubie môže kúžek, když chce ešte dáre přinešť, kvitky, sad, zeleninu, živý dva, a ešte možné, ja som napríklad tie po šokolódu kúpiva, za to sme mu tie žakovne, a šako du šie vece do Leskeje na misionský dvor, a aj to sú tiež všestajke vece, na koji že to pať veselá.
0: 125. cirkvinský jubilej v Smičkecach. Na ňon, žno, so tam šice veselá.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Mirko Bohonč ze Svotrova.
2: Nedávno zaslyšach americkým action filmie nimale filozofisku sádu, kotruž nebech tam očakoval. Rajer praj vosreč dialoga, naše živenie je zuma našich rozsudov. Trichy, myslach při sebi, sme so za te abo tam nepovane rozsudili, abo so rozsudili s tutem partnerom žive byč. Džin votednia tvoríme mnoho vážnych abo tiež mene vážnych rozsudov. Tak so zdá, so obstejí naše živenie jenož z nekajkých rozsudov. Tiež pak trošku vúbšo rozmyslujeme napadne, so nímame všetko sami v hošči. Môže mienujúce byč, so sú druze rozsudy tvorili, kotrež naše živenie direktne abo indirektne voblivuja. A druhé stanie so nešto celé neočakované a neplánované. Štú je zatem ciao, abo bychú to jenož zákonie fyziky, dokie sme človekojo, nemôžeme Bohu do kartu ladač. Nie, přicpývam Bohu viace. Sem přesvedčené, so vun v našim živeniu skutkuje, hac pomocu prírodnej zákonie abo nic. Bože púče sú potajné, sú spisarjo Biblie přeco zase zvieščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, so nie sme sami za šo zamoviči, ale so ma nikto druhý posledné slovo.
1: Dopraje Mirko Pohonč ze Svotrova, vynadoku a zamovitosť, či tam nižšie je v osade.

0: Как же далее с Дольносарским гимназиумом в Хошебузу? С тем шашаним забирался сарский телевизионный магазин «Вужица» в септемберском удашу. Вичаян вижишо 5 минуту до наподвиус захопио в РББ телевизии. Ищи захопинг лишойских празднину, ё шула убраха цептарио для стоява пшет великими проблемами. В новом шульском лишестой нинто в срежищу пшашанье как обширне може се побитуваш билингуальна уцпа. Добра повестча, аж в того шульского лета мя за другим спортове цептар Мито Ружичка таке сарску уцпу педава. Виня зато студировал дольно сарабщину на Липшченске университе.
1: Jo, ja pochádzam z Česky. Tohle mám taký zvězk k slovenským recám. Je to také pičku privátná věc. Dokuláš se cujom jako doma. Jo, to je klobná věc.
0: Svoj master ještě něma ve kapse, magisterské živo musí ještě napísaš a přespytovanie také ještě na něho caká. Až jo šulia, negledajúce na šikne upomínania úspěšná, pokazuje ty úknika 6. letnika Mila Heinzoic a William Buchan z tej příšvej do evropského finále World Robot Olympiad v Zagrebiu. V nej pokazuje ty, jak trenirujú ty sám tvarjone robot. Potere za to velike čojenje.
2: Kujo, až me mežame skoro šikno z Lego čvariš.
3: Mega musme za uvažovanje sucuvaš, ale to ceni vjasele. Me musme jano hrši našu strategiju perfekcionirovaš, da nešu misnjame donu.
2: Ja lešem predna raz z letatvom, tabuža vjelicnje.
0: Moderator Christian Matej jo se ten raz rozgledoval na domunískem a drastinem svižinju Barkovach a tam ja se vapaním kokota a svižinským šešigom nadešel pšaure serske živenje.
4: Jo, a vižim u Ivu Šulčinovu venajo vjetnica toho hortahu v Barkovach hort Lipa. Máš aby ho svoja vjasele? Jo, abo?
5: A tam košti pat. Naše žiši sú ho, my máme veľa vjasela, máme muziku, my mešo mi rejovaš.
4: Sú byli te žiši rozbužené žince?
5: Ne, ja, no ja.
4: Ja, v publikum je som nadejšou familiu Janhöferholz. Kak se vám žo?
6: Ja, ja se nám žo.
4: A to čaue obnacone v serskej drastia.
6: Jo.
4: Kak je to za vás, toho doživíš, dokoláž sme videli také veľa serskeho ho ve Přešigu?
6: To je přece riedna, až máme také veľa serských drastvov. Serské tradície môžeme ho přece vížiš. To mne v osobinský celé vážne jo. A pejedáme také serský doma ve familii, tak dále, ak to možno jo. Jo.
4: Pön, dále veľa vjasela, čiebe čeke a čiebe čeke.
0: Jo, magazín Vúžica Vížišo Víče, 16. septembra, 5 minútu na podviju v Dolnosarské rece s nímskými petitelami na Bramborském kanálu televízie RBB.

0: Verí, že naša sárska riec zabiera sa Mária Elikovská-Winklerová žínca ešte raz sa svovom guba, teke žínca zgenio, šo co guba šekno handajo sárske vysanárie, ako pejedajú sársky vet malýga, sú autorce přitom k pomoci.
1: Kak to drugému pokážoš, bžes svov, až se ši nieco nespedoba? Abo až nie si objadný.
2: Tu gubu šekne, že každý Jan bude zvý a nejom nieco spedobo, ben sme tu gubu šekne.
3: Jo. Každý jomu nic nepasujú, pen tu gubu šekne.
1: No, to snaž přecej rydne nej, ale žedne to tak pokazujú. Ten gubu šekne. To je taká grimasa ve oblicu. Dla tok, až to jomu nejo zagubu.
2: Nie, to nejomu zagubu, to što mu entvije to jedvo, abo to živo, abo to što jadno, kak to, což tak, jo, což nejomu spedovo, no to nej zagubu.
3: Jo, gaž ten obed nešmakujo, to nejo pan jomu zagubu.
1: Gaž což drugego ve niecom přeznaniš, dostaš jego přichylnošť, abo přezjadnošť, pen mežoš to opitaš a jomu ciniš sladku gubu.
4: No jo, to všechno dobré, sladké pejeda, což je mu tak spedoba.
2: Jo, ten gete je mu sladku gubu.
1: Mnohé lidé věle nepejedají.
2: Ten jeho gníl, ten věle nepejedá. Taky lidé také dají, tomu spášaš, ten věle nepejedají. Což rovno myslí byš, ale věc, ten nic nepíká, ten bloz tam sejží.
1: Ten mělci, ten se nevěří nic groniš. Takému groně ten jo chromy na gubu. Naopak sú druge blabotate. To sme sliedny raz už o nás pomnieli. Ten blaboco a riapoco.
4: Ten pejera tak a riapoco.
2: Ten cuvile pejera, ten nám cuvile nadgajo. Ten riapoco.
1: A mogi bejne andajo. To jo velika guba. Mauko zubu.
2: Jo, žene zuby ve gube, ale veliku fresu.
1: Pen mežoš takému groniš?
3: Žiaš tu gubu a žiaš tu bľabu.
1: Jo, abo mielc guba pen si ľuba.
3: Jo. Gaš nic nepíkaš a mielcaš ka pen si ľuba ľuši.
1: A gaš si slyšal dobrý žort, pen se veľgin hahaš. Spou neju gubu.
4: Ten se chacha spou neju gubu.
3: Jo. Gaš jo nico ljuščne, pen te ljuže chachaju seloj gubu.
0: Jo, zavišče, što te gvise tam a zas chachali. Redne svoka, redne gronka, vriže naša sarska rec Jose Maria Elikovská-Winklerová žinca ešte raz zabirala z gubu. Autorice na pomec byli Bernhard Natke z Nuise, Alfred Kjacmarik z Prijavoza a Irina Hebašojc z Ochoze. Dolčne přinosk vriže naša sarska rec svišiša zase za dva tyženja.

V susedovem gumn je podla, žož tam vežo jadna grobla, susedka tek miva ževo, vižeš bilo je ješevo. Grabje bili vegin krotke, hlala se, až te svotke nogi bili, až do rytki vižeš přes te dvojke vitki. Ja som zabil, na to gumno to jo bylo, velgin dumno, dlatok, až jo přišla naša, a sem je net kšuto pšaša, co godla tam gledam priki, lec mi rozum byla, miki, nebudu lic, ja ževaš derjek, krydňom viaco jano jerjek. Susedka se priki žerjo, až jo je to velgin derjo, gleda lic na jeje perje, jadno mocne muski zvere. Moja baba nejo svaba, velika jo je blaba, tam je starce do tej groble, až se smeju šikne roble. Stoko šinti taku mudrosť, žarš ve kapsi svoju lubosť, gaš ve gumnie za tej groblu, jadna zrišu, sajža, coblu.

0: Vaše nižeski moderator Grigor Klim pšera žijo išči, co vas nižel u nas ve programje vecakujo.
1: Vy si myslíš, až ve tvedového muža a jeho kněžarstva už šost čoraz slyšeli. To si nemyslím, ve tvedového muža a kosmologie za tého pristovu ulicuje naša tematické uštěvání ve nížeckém uštěvání. Sebastian Elikovský-Winkler se pötnurio niciano do zimné dymoké vede alie teke do muziky a čojenio druhých evropských krajov.
2: Ja se vjaselim, also to je tak cool.
1: Na pelu serbske mode se nieco gibio. My povežejome nežilu ved ubežovania vo novo serbsku modu s lepem. Živieš tyženio dvojko, sumili obželnice a obželniki chylu, aby nieco novego stvorili, šikne su dijali samski tradicionelny slipianski płat, přeživáš a nastav jo z njogo přece nieco drugiko. Co konkrétne, to zgynišo, pušto napnite. A vesňom ešte v Slipianskym regióne a spoznajome na žinca drie neznatého Serba Hanza Hano, ako jo sa na vôz predku na 80 let narožil.
3: Znáte sú jeho ľudové poviesči, dlatego až te sú knigla hušli. Ale te druhé veci, co šo Hančo Hano všetko nazbieral, to nie už on znáte.
1: To a veci je spíšo šo, ako všetci nižilo veď na pojadno k serbskom programie a ja sa na vás vjaselím.

0: To wytgronjenje studiju ma master dojno sarabščine na Lipščanskej univerzi, že za leto sa za ukuban receptarjo jo vjele sim k obuze by mogali tek gronjiš, to jo tuchulo ve ših gubach platych, ako se za sarske kubanje zajmuju. Sredo sme predne raz o tom rozpšovili, co raz, čo dostali vet nas dalšne informacije. Žínca z tejo temu pokšacujome. Štefani Krautzolc ma nuošti za vas.
1: Že Lipščanska univerzita a Kublenske ministerstvo v podstupimi gronitej až na zemje nebužo štatovaštin študium dla filujúcich pilnovanju, gronimi to nua kve celske rade, zajim jazeceptajami jo v jednotlivých parach byl, ven janu nejsu dostali ulichovanje, aby mogali se obžiliš na tom študiumje. To komentirujo Kublenske ministerstvo išči raz, jogo mediuje preda Aleksandr Engels uzmignio, žetno pilnovanje za ten master dolnosrbščine ne předlaže. Šulskému amtoju sú jano předlažili uznaše zajma, interesenbekundungen. Z nich nejsú vedovali pilnovania ve ten štúdium. Ako přicene Engels nalice napnitú personálnu situáciu v jednotlivých šulách a také individuálne umienenia a rozsúženia tých zajmovaných receptajú. Nento přepytujo šulský amt s drugimi, kak mogu dodatných zajmcov dobyš. Za to se obrešujú na vesebínsky partner potenciálnych pilnovajú. Ktož receptajú, to nento slyše a má zajm, daž se obrešujú na šulský amt v Hošobusu přes Mieku. Na Ulrike Döbk Potak, jak do ním POTTAG, et šulemta Döbk Brandenburg Döbk.de, abo se obrešujú na želanišťo za sesku kuplenským uvíše v Hošobusu ABC.
0: Jo, gledam, kak dali žal v tej nastupnosti a ze sarskej úcbu.